Out. A vzpomeňte si, k čemu tam došlo. Bible říká, kdo je ten, který zatracuje. Kristus Ježíš je ten, kdo umřel, je vzkříšen a sedí po pravici. Takže kdo nás bude soudit, kromě Pána Ježíše Krista? A kdo za nás umřel? Pán Ježíš Kristus. Kdo na sobě nesl náš hřích? Zase Pán Ježíš Kristus. Takže když se objeví obvinění proti nám, máme před sebou ten úžasný způsob vyjádření Boží lásky k nám. Jednou budeme stát na soudu. Ne před velkou bílou soudcovskou stolicí, ale u soudu odměn. A ocitnou se před ním všichni věřící. A kdo tam bude náš soudce? Pán Ježíš Kristus. Kdo na sobě nesl náš hřích? Minulý, současný i budoucí? Pán Ježíš Kristus. Proto se budeme moci postavit v přítomnosti Božího Syna? A můžeme vědět, že tam proti nám nebude vzneseno žádné obvinění. Nedojde tam k našemu odsouzení. Při tom soudu nebudeme souzeni, ale bude se tam jednat jenom o naší odměně. Bůh sám na základě toho, kolik světla jsme v této věci měli a kolik pravdy jsme poznali, nám odměřuje příležitosti, které nám dal. A jde o to, co jsme s tou příležitostí udělali, jak jsme s ní naložili. Odmění nás na základě našeho jednání a chování i práce, kterou jsme tady pro něj odvedli. Žádné odsouzení. Nejde tady o otázku spasení a zatracení. To už je vyřešené. A z toho pramení ta úžasná věc. Právě ten, kdo nás bude soudit, je ten, kdo za nás zaplatil náš dluh. Nemusíme si dělat starosti s tím, jaký vztah k nám asi Bůh zaujme. On je Bohem naprosté, bezpodmínečné, přemáhající, nepopsatelné, nezměřitelné a nepopíratelné lásky k nám. Sám soudce je tím, kdo na sebe vzal trest a zaplatil naši pokutu. Proto nás nečeká žádné odsouzení. A proto se tu ozývá otázka. Kdo proti nám vznese obvinění? Jsme Boží vyvolení. On nás ospravedlnil, což znamená, že nás prohlásil za nevinné. Znamená to snad, že existuje někdo, kdo se neprovinil? Ne. Všichni jsme se provinili svým hříchem proti Bohu. Ale Bůh ve svojí lásce učinil jednu věc. Když Ježíš šel na kříž, vzal na sebe všechen náš hřích. Nesl náš trest. A tentýž soudce, který místo nás umřel, je ten, kdo před Otcem prohlašuje, že jsme nevinní, protože náš hřích odnesl sebou na kříž. Proto pro nás není žádné odsouzení, žádné zatracení. Proto Pavel může s velkou důvěrou říct, že Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Takže nám tím říká, chci vám říct, jak moc vás Bůh miluje. On je s vámi. A dál říká, podívejte se, nejen, že je s vámi, ale dal za vás i svého syna. A nejen to, on vás ospravedlnil a prohlásil za nevinné. A dokonce ani to ještě není všechno. Dal nám přímluvce. On sám říká, kdo je ten, kdo by vás mohl odsoudit. Když je tu jeden, který sedí Otci po pravici a tam se za vás přimlouvá. Takhle nás Bůh miluje. Když pomyslíte na vlastní život a každičký jeho aspekt, můžete zmínit třeba jen jediný, který Bůh přehlédl? Nějaký aspekt vašeho života, nějaká potřeba, kterou by přehlédl? Shrňme si to. Za prvé se na Golgotě postaral o náš hřích. Jsme Boží děti, kterým jejich nebeský tatínek odpustil. A navíc máme Pána Ježíše Krista, který sedí po Otcově pravé ruce a přimlouvá se za nás. Přináší nás před Otce jako ty, za které odpykal trest svou zástupnou smrtí na Golgotě. A ještě navíc má v nás Ducha Svatého, kterým nám umožňuje křesťansky žít a dodává nám k tomu síly. A tento Duch Svatý uvnitř nás je ten, který pro nás občas udělá něco, co sami pro sebe udělat nemůžeme. Někdy totiž dokonce ani nevíme, jak se modlit. Jsou okolnosti a situace, kdy nám Boží vůle vůbec není jasná. Co Bůh chce tady
A co tam?

Někdy Boží vůle přichází jako blesk. Někdy přijde hodně rychle a až progresivně, ale jindy se její pochopení dostavuje víc než pomalu. A on říká, že ve chvílích, kdy nebudeme vědět ani jak se modlit, kdy ve svojí slabosti a úzkosti nebo v nějakém velkém trápení vůbec nebudeme vědět, o co prosit, máme v sobě někoho, kdo se za nás bude modlit tak, jak ví, že bychom se modlili my, kdybychom věděli, jak se v té situaci moudře modlit. Bude se za vás přimlouvat a místo vás prosit o to, o čem ví, že to potřebujete. Bůh vůbec nic nevynechal, nic nezanedbal. Není mimo, ani daleko v závěsu. On ošetřil celý náš život. Nemůžete přijít ani s jednou jedinkou věcí, ve které by se o vás Boží láska plně a dokonale nepostarala. A začal tím, že vám dal vztah se sebou samým. Tím, že vás nechal vstoupit do vztahu se sebou, vám otevřel možnost, aby on bydlel ve vás uvnitř. Sedí Bohu Otci po pravici a tam se za vás přimlouvá. A navíc na váš účet deponoval všechno, co kdy budete potřebovat. Právě proto stejný apoštol mohl prohlásit: všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Věděl, kdo se tady o všechno stará a kdo všechno dělá. A dál mohl říct: můj Bůh se postará o všechno, co potřebujete, podle svého bohatství ve slávě v Kristu Ježíši. Proč? Protože věděl, kdo Bůh je. Věděl, kdo je jeho Bůh. Je to svrchovaný Bůh celého vesmíru, který je stvořitel a živitel nás všech, každého z nás. A on naprosto dokonale všechno řídí. Nic se mu z ruky nevymkne. Bůh je náš milující tatínek. A poselství, které svět nutně potřebuje slyšet, je, že tento Bůh z Bible je jediný Bůh. A tento Bůh není Bohem soudu, i když jednou soudit bude. Není to Bůh zatracení a odsouzení, přestože jednou bude muset odsoudit. Není to Bůh, který přemýšlí jen v dimenzích pekla, ohně a prokletí, přestože peklo existuje. On je Bůh, který myslí v dimenzích lásky. A když se podíváte do Bible, tak Ježíš Kristus přišel na svět ne proto, aby ho odsoudil a zatratil, ale aby svět skrze něho mohl být zachráněn. Projevená Boží láska rozpřehuje svou náruč k lidem. Usilovně přitahuje lidi k sobě a dává naději těm, kteří žádnou naději nemají. Dává pochopení lidem, kteří žádné pochopení nemají. Vkládá jim do srdce světlo pravdy, aby jim bez ohledu na kulturní prostředí nebo jazyk či minulost všemocný Bůh zjevoval sám sebe a říkal: miluji tě, mám tě moc rád, miluji tě. A jestli chceš vědět, jak moc tě mám rád, podívej se na kříž.

Největší vyjádření lásky, které kdy někdo ukázal lidstvu, najdeme na kříži Pána Ježíše Krista. Právě tam nám Bůh poskytl možnost znovu se s ním sjednotit pro celou věčnost. Přijměte Kristovu oběť za vaše hříchy a začněte prožívat pravou lásku. Premiérový díl Doteků nabídneme v neděli ve 20.15.

Po tomto singlu z roku 2020, na kterém spolupracovala kapela Riola a All Tight, skáčeme o více než 10 let zpět, kapela Bethel a skladba Jsem to já.

Bylo 23 hodin. Věřím, že i poslední hodinu svátečního večerního programu s datem 1. května prožijete ve společnosti Rádia 7. 23. hodina 15. minuta bude časem pro čtení na pokračování. Novou 60-minutovku začneme s Dominikou Kurbalovou.

V minulém dílu čtení na pokračování z knihy Zuzany Sedláčkové Nepřemožení jsme sledovali, jak se Zuzana začala starat o duševně nemocnou ženu. Vytrvale se za ní spolu s její sestrou a maminkou modlila a postila. Po 3 letech zápasů Bůh Charlotu vysvobodil. V Československu se dostali k moci komunisté. Postupně zbavili církev majetku, zestátnili církevní školy, rozpustili katolické organizace a kontrolovali tisk. Katolíci byli odstraněni ze všech vedoucích míst a likvidováni. Nastala strašná doba teroru, 50. léta. Nebyli to jenom katolíci, ale následovala je i řada evangelických kazatelů. Zrušeny a zlikvidovány byly všechny křesťanské spolky, starobince a sirotčince a církevní školy. Církev se stala naprosto závislá na státu a byla pod jeho kontrolou. Výsledkem byla vnitřní obroda církve a větší touha po Bohu. Čte Lenka Malinová.

Dříve se mohla katolická církev opírat o autoritu hierarchie a státu, ale nyní se to úplně změnilo. Také v katolických kostelech se začalo zvěstovat slovo Boží a mnozí katoličtí duchovní se stali skutečnými služebníky Ježíše Krista. Stejné prohloubení duchovního života se projevilo i mezi evangelíky, kteří odmítli jít cestou kompromisu, kterou razil děkan Pražské evangelické fakulty Hromádka v přesvědčení, že tím umožní přežití církve v komunismu. Ovšem církev nepotřebuje ke svému přežití kompromisy, ale rozhodné odhodlání následovat Pána Ježíše cestou kříže a na této cestě počítat jenom s jeho pomocí. Hromádka sám nakonec poznal, že celá jeho cesta byla velkým omylem a cesta kompromisu připravila evangelíky o věrohodnost a důvěru lidu. Pán Bůh si i mezi evangelíky a evangelickými svobodnými církvemi zachoval 7000 těch, kteří neskláněli kolena před Bálem. Rozhodní křesťané se začali nořit do podzemí, aby unikli tvrdé pěsti nepřítele a zrádným očím tajné policie. Síla církve byla podlomena také liberálními a modernistickými teologickými proudy, které se stavěly jako soudci nad Bohem a jeho slovem. Bibli brali jako obyčejnou literaturu a toto své pohrdání Božím slovem vnášeli do svých sborů a tak způsobili rozklad církve. Neméně účinně působila také ustavičná propaganda proti církvím a křesťanskému učení, která způsobila odpad všech vlažných a nerozhodných křesťanů. K tomu přistoupil ještě rozvrat rodiny a celkový morální úpadek v lidu. Také sekty znásobily své úsilí, zvláště jehovisté a přívrženci hinduistických sekt, zakrytých rouškou tělovýchovy v józe. Tak se před našima očima naplňovala posmívaná proroctví slova Božího. Budou vás mordovat a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé. Pohorší se mnozí a ve spolek se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět a mnozí falešní proroci povstanou a svedou mnohé a že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých. A bude kázáno toto evangelium po všem světě na svědectví všem národům. Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto věci stanou. Matouš 24, 9 až 12, 14, 34. Ještě dříve, než jsem se přestěhovala kvůli Charlotě do Košic, jsem bydlela v místě své kazatelské stanice v jedné vesnici. Pán mi tam otevřel dveře pro zvěstování evangelia mezi dětmi a mládeží. Již 5leté děti vydávali svá srdíčka Pánu Ježíši a i s těmi nejmenšími jsme mívali pěkná modlitební zhromáždění. Jednou před Vánocemi jsme se připravovali na vánoční slavnost. Na to se již dlouho těšili děti, mládež i dospělí. Děti se učili nazpaměť biblické verše a básničky, nacvičovali se vánoční písně i vánoční výstupy. Modlili jsme se, aby Pán naší slavnost požehnal. Ale i samotné děti vynaložili velké úsilí, aby tato slavnost byla mnohým k požehnání. Slavnost měla být již za několik dní, všechno šlo jako na drátku. Děti právě zpívali, když se tu z prutka otevřely dveře modlitebny

považte se sem ještě někdy vejít. Řval a třásl se zlostí. Děti zůstaly stát jako skamenělé. Jejich upřímná očka hleděla na mne a čekali na můj pokyn. Když to učitel postřehl, rozčílil se ještě víc. Otevřel do kořán dveře a brutálně vyháněl děti z modlitebny. Když jsem viděla tu trapnou situaci, řekla jsem dětem, že pro dnešek končíme naše setkání a ať jdou rovnou domů. Učitel čekal, až poslední dítě opustí modlitebnu, pak zabručel a zlostně odešel. Bylo mi trapně. Co teď? Vesnický učitel měl vážné slovo a žádný z vesničanů se neodvážil postavit proti němu. Zarmoucena jsem opouštěla modlitebnu.

Pane, co teď? Jak se zachovat? Promluvit si s učitelem nemá cenu a stejně by nebyl ochoten si se mnou pohovořit. To by ponížilo jeho učitelskou důstojnost. Vkládám tuto situaci do tvé všemohoucí ruky. Vím, můj drahý pane, že ty můžeš všechno. Ve svém pokojíku jsem si klekla před pánem a předkládala jsem před něho jedno dítě za druhým s prosbou, aby sám zachoval jejich víru a ochránil je v těchto satanských útocích. Mocí, s kterou si zlomil moc nepřítele na kříži, zlom démonickou moc tohoto učitele. A pán odpověděl ještě téhož večera. Najednou zaznělo nesmělé zaťukání na okno. Šla jsem k němu a opatrně je otevřela. Koho nespatřím? Malá Boženka, děvčátko asi 12leté, stála před oknem a šeptala mi. Rychle mi otevři, ať mě nevidí učitel. Nech vrata pootevřená, ostatní přijdou také, přece sluší více poslouchat Boha než lidi. Toho večera jsme pokračovali s besídkou v mém pokojíku. Velice mne potěšilo i povzbudilo, když jsem viděla rozhodnost malých dětí, které svým způsobem dokázaly věrnost Pánu Ježíši a Boží věci před časnými výhodami, které jim nabízela škola.

Měla jsem dobrého přítele, s kterým jsem si dopisovala již 5 let. Společně jsme hledali Pána a toužili více se k němu přiblížit a jít v jeho šlépějích. Žil v Čechách a já na Slovensku. Vídávali jsme se jednou ročně na biblické konferenci. V době, kdy komunistická moc dosahovala vrcholu, kazatelé byli pozavíráni, modlitebny likvidovány a zákony proti šíření evangelia zpřísněny. Za šíření evangelie prostřednictvím traktátu byl trest odnětí svobody na 2 roky. Můj přítel se ocitl v nesnázích. Onemocněl mu otec a protože jeho maminka zemřela jako židovka v koncentračním táboře v Ravensbrücku, neměl se o otce kdo starat. Přítel dokončoval posledním rokem teologickou fakultu v Praze. Požádal mne, zda bych byla svolná provdat se za něj a starat se o tatínka, aby mohl nerušeně dostudovat. Když mi Pán k jeho návrhu dal zelenou, svolila jsem. Jednou měl na fakultě přednášku na téma Mír v Československu. Ukončil je slovy, ale bez Krista stejně mír v Československu nebude. Tato jeho proklamace byla pak zaznamenána v jeho kádrovém posudku. Když manžel úspěšně ukončil svá teologická studia, nemohl kvůli svému kádrovému posudku dostat umístění jako kazatel. Byl rád, když dostal práci pomocného dělníka na výkopech, aby nás při svém výdělku mohl uživit. Proč dny, ve kterých je nám dobře, utíkají tak rychle a dny čekání se vlečou, jako by neměli konec? Už 1,5 roku jsme čekali na kazatelské místo, ale stále jsme stáli

před zavřenými dveřmi. Manžel těžce pracoval na výkopech, aby nás uživil. Pán nám daroval dvě dcerky, Ruth a Miriam. Bydleli jsme v jednopokojovém bytě v nejskromnějších podmínkách. Naše povolání ke službě nám bylo jasné. Vydávali jsme svědectví, kde se dalo, ale projít kádrovým posudkem dokazatelského úřadu není tak snadné. Ve státě, kde jsme byli nuceni pohybovat se mezi příslušníky tajné policie, nemůže být utajeno pomalu nic, ani zdravá myšlenka. Každý projev je pečlivě zaznamenán v kartotéce, kterou příslušní úředníci při vstupu do zaměstnání studují pod drobnohledem. Byl to kádrový posudek, který ovlivňoval celou tvou budoucnost. Den dobíhal den, jako v potoce vlna vlnu, a člověk si pomalu zvykal na tok řeky. Ať je pomalý nebo prudký, zdá se mu stále ten týž. Vlna přichází, vlna odchází. V tomto tempu života jsme čekali na naplnění Božího zaslíbení. Konečně po dlouhém čekání se otevřely dveře služby. Metodisté nám nabídli kazatelskou službu v pohraničním městečku Jablonec nad Nisou. Před několika lety zde byl pěkný sbor, ale nyní po něm není ani památky. Členové církve byli německé národnosti a většinou byli násilně vystěhováni do Německa. Sebou si nesměli vzít nic než 50 kilogramů zavazadel, jinak všechen jejich majetek skonfiskoval stát. Jiní, když viděli bezpráví a násilí, sami požádali o vystěhování do Německa. Velká většina členů církve tehdy již umřela a mnozí odešli cestou démase zpět do světa. A tak se stalo, že v Jablonci církev neměla ani svou modlitebnu, ani členy, ani byt pro kazatele. Jediný metodista, který zde s rodinou zůstal, se angažoval v práci u baptistů. Tam také posílal své děti. Jeho manželka byla katolička, ale spíše tradiční, než aby stála za učením své církve. Byl zde ještě jeden mladý muž, který inklinoval k práci u metodistů. Byl ubit životem a když si ve svých těžkých životních problémech sám nevěděl rady, začal hledat Boha. Nabídka církve pro nás zněla: pokusíme se v Jablonci obnovit systemizaci, abyste zde mohli sloužit. Byt si však musíte najít sami. To byl v poválečných letech, kdy téměř všechny domy byly v dezolátním stavu, problém. Jestli je to pán, který nám tyto dveře otevírá, tak se nám postará také o byt, zvažoval manžel. Ano, jsem přesvědčena, že všechny byty na celém světě patří našemu pánu. Budeme se modlit, aby nám pán Ježíš dal byt. Víš, já si představuji velký byt. Aspoň tři velké pokoje a rozhodně s koupelnou. Také kousek dvora nebo zahrádky, kde by si děti mohly hrát. A také, aby nám tam svítilo sluníčko. Ty bys toho ale chtěla. Musíme být skromní. Jestli chceme pánu sloužit, musíme se učit skromnosti. Musíme být spokojeni s tím, co nám pán dá. Hlavně, ať můžeme sloužit. V srdci jsem si ale často říkala, udělal bys mi, pane, radost, kdybys mi dal třípokojový byt s koupelnou. Za několik dnů manžel odcestoval do Jablonce, aby se poohlédl po nějakém bytě a zjistil situaci. Onen jediný člen naší církve v Jablonci nám velice vycházel vstříc a snažil se nám pomoci. Obešel s manželem příslušné bytové úřady, ale každý pokus o získání bytu byl marný. Když manžel podotkl, že by chtěl byt s koupelnou, předseda národního výboru se na něj udiveně podíval a náležitě mu vysvětlil, že takový nemá ani on sám. V celém Jablonci je snad 10 bytů s koupelnou. Domy jsou v hrozném stavu, prší do nich. Předně musíme opravit střechy, pokračoval. Teprve za 5 nebo 10 let začneme v bytech upravovat koupelny.

Po mnohém hledání našli podkrovní byt v domě, který byl téměř na spadnutí. Nejenom, že tam nebyla koupelna, ale nebyly tam ani okenní tabule a v některých místnostech ani podlahy. Byl to byt po cikánech, kteří v nouzi vytrhali podlahu, aby si s ní zatopili a zpříjemnili večerní rodinné posezení při kořálce, pivu a kartách. Mé myšlenky v duchu doprovázely manžela. Pane Ježíši, veď tátu a doveď ho k pěknému bytu s koupelnou. Když přišel z Jablonce telegram. Byty s koupelnou nejsou. Jediný byt je v podkroví po cikánech, v dezolátním stavu. Opadaná omítka, bez podlahy a okenních tabulí. Vezmeme jej? Odpověz telegraficky. Byt bez podlahy. Můj pohled padl na krásné zbarvené perské koberce, které byly jedinou vzácnou památkou po našich rodičích. V zápětí se mi před zrakem vynořil můj domov, náš krásně zařízený byt mého dětství, ozdobený mnoha originálními obrazy mého tatínka. Opadaná omítka má nyní nahradit krásu mého domova. Bojovala jsem s těmito silnými kontrasty. Ale pán dal vítězství. Jedná se o službu, o záchranu duší, jedná se o poslušnost, o splnění našeho povolání. Vezmi byt, pojedeme, zněla stručná odpověď. Bůh nás často v životě staví před zkoušku a před zamyšlení, co je cílem tvého života. Koho miluješ víc? Kdo stojí na prvním místě v tvém životě? Žádá od nás oběť Abrahama, abychom obětovali svého Izáka, toho jediného, kterého milujeme, na kterém lpíme, na kterém stavíme svou budoucnost. Tím větší bylo naše překvapení, když několik dnů poté přišel dopis od našeho přítele. Našel jsem třípokojový slunný byt. Je v něm také místnost pro koupelnu, musí se jenom zařídit. Pokoje jsou prostranné a je tam i dvorek s trávníkem pro děti. O pane, je to možné? Dáváš nám to, co bylo nemožné? Přesně to, co odpovídalo mým představám, mým přáním, co bylo obsahem mých modliteb a čeho jsem se zřekla. Děkuji ti, že mi vracíš Izáka. Do Jablonce jsme odjížděli plní nadšení a ideálů. Byli jsme mladí, před námi se rýsovala perspektiva budoucí služby. Chtěli bychom dobýt svět pro Krista. Snažili jsme se poznávat cizí město, seznamovali se s lidmi, v rozhovorech navazovali nové známosti. Poznávali jsme, že půda je tvrdá, nezoraná, kamenitá. Přicházela jedna rána za druhou. Manžel nedostal systemizaci od státu, jen povolení k službě laického kazatele. Bylo to určité zklamání, protože po 7 letech teologického studia jsme toužili svůj čas plně využít pro službu. K tomu všemu jsme neměli ani vlastní modlitebnu, kam bychom zhromažďovali lidi ke slovu Božímu. Zpočátku jsme se scházeli v baptistické modlitebně. Baptisté nám vyšli vstříc a dovolili nám mít po svém shromáždění naše bohoslužby. Manžel pracoval jako dělník v továrně, aby nás uživil. Pohybovali jsme se mezi lidmi s otevřenýma očima. Hledali jsme zbloudilé ovečky, ale práce v komunistickém státě, kde veslo drží bezbožníci, byla těžká. Těžší, než jsme si mysleli. Náš přítel, jediný metodista, prohlásil, že své děti nechá dále chodit do baptistické besídky a sám by se také nerad exponoval jenom pro metodistickou církev, protože je jen malá pravděpodobnost, že bychom za těchto okolností mohli založit sbor. Noví lidé, kteří mezi nás přicházeli, byli přestárlí důchodci. Každého, u koho jsme viděli zájem o boží věci, jsme si nesmírně vážili a s největší trpělivostí jsme se snažili ho vést blíže ke Kristu. V té době však už měli baptisté svou mládež, svůj pěvecký sbor i hudební kroužek. Nebylo tedy divu, že bez námahy odvábili pracně získané duše. Pravidelně každých 14 dní nás navštěvoval tajemník metodistické církve bratr Černý.
zpíval pořád dokola stejnou písničku. Jestli se vám nepodaří v krátké době získat 200 členů, zavřou mne i vás. V matrice vykazujeme lidi, kteří prakticky neexistují. Ovšem získat nové lidi za těchto okolností bylo nemožné. Dali jsme se do hledání místnosti pro modlitebnu. Našli jsme v přízemí sešlého domu místnost bývalého skladiště. O tom, v jakém stavu se nacházela, svědčí skutečnost, že i v době největší bytové krize byla prázdná, aniž by kdo o ní projevil nejmenší zájem. Ze stropu s opadanou omítkou visely závoje černých pavučin. Byla to temná, špinavá, nelákavá místnost. Proto nám ji bytový úřad pronajal za nízké nájemné. Práce zde bylo tolik, že jsme nevěděli, kde máme začít. Opravit zhnilou podlahu, nahodit opadanou omítku, vysekat ve zdech spáry pro elektrické vedení, zavést světlo, opálit starou popraskanou barvu z okenních rámů a dveří, pak všechno znovu nalakovat. Byly to úkoly, které bylo nutno zvládnout v nejkratší době, a to vlastníma rukama, protože na řemeslníky nebyly peníze. Naši dva metodisté projevili také ochotu pomoci. Denně jsem čekala na manžela s vydatnou svačinou před továrnou, abych zbytečně nestrácela čas. Musela jsem naložit obě děti do jednoho kočárku. Byly ještě moc malé. Zabalila jsem je do teplých dek a pak jsme pracovali až do půlnoci, co nám síly stačily svědomím, že stavíme dům Hospodinův. Příklady táhnou, a tak i náš příklad přitáhl ochotné ruce. Pomoc nám nabídli další noví lidé. Každý dělal úsek práce, na který podle svých možností stačil. Když byly všechny základní práce hotovy, poslal pán bratra z jednoty bratrské, který k nám občas přicházel ke společným modlitbám, a ten se nabídl, že nám vymaluje. Byl povoláním malíř pokojů. Tak nám pán Ježíš pomohl proměnit temnou místnost bývalého skladiště, která byla domovem pavouků, v dům Boží, kde se mělo zvěstovat evangelium slova Božího. A opět jsme se dali s nadšením do práce. Byli jsme pánu vděční za jeho pomoc, za novou modlitebnu, ale ta největší práce teprve stála před námi. Zachránit hynoucí, přivést je do ovčince. Teď jsme sice měli modlitebnu, ale prázdnou. Neměli jsme lidi. Často se stávalo, že manžel stál za kazatelnou a jedinými posluchači byly naše dvě malé děti a já. Marně jsme využívali všech možností. Pozvání k pánu Ježíši nemělo u lidí ohlas. Nezřídka mi manžel říkával: dnes nepřijdu z práce hned domů, budu hledat lidi. Poslechněte si jeho příběh.

Pán Ježíš mne poslal nést světlo evangelia. A tak jsem šel ulicemi a navazoval jsem hovor s cizími lidmi, abych jim mohl ukázat na Pána Ježíše. Většina lidí mne vyslechla se zájmem, pak ale šli zase dále svou cestou. Hodiny ubíhaly a přišla noc. Na zemi ležela silná vrstva sněhu a k zemi padal jemný sněhový poprašek. V mém srdci byl zármutek. Modlil jsem se. Pane, otevři dveře evangelia, abych nepracoval marně. Slituj se nad tímto lidem, který chodí v temnostech a ve stínu smrti. Byl jsem ponořen do svých myšlenek a šel jsem po úzké cestě, která vedla nad příkrou strží. Pojednou mi uklouzla noha a už jsem se kutálel ve vysokém sněhu dolů strží. Když jsem dole přistál, zjistil jsem, že ležím pod oknem cikánské chatrče. Světlo z oken teple zářilo do noci. V tom okamžiku jsem poznal, že Pán vyslyšel mou modlitbu. Zde je to místo, kam mne Pán poslal. Vešel jsem do chatrče jako sněhová koule. Uvnitř se hemžilo plno dětí, ženy a muži. Všichni s překvapením zírali na neznámého hosta. Krátce jsem se představil a řekl jsem jim, že mne k ním poslal Pán Ježíš s radostnou zprávou, že má pro ně připraveno požehnání a že chce s nimi mluvit a zůstat u nich. Všichni stichli, i nejmenší děti se zhromáždili kolem mne, a tak jsem se obrátil k ním a vyprávěl jsem jim o Pánu Ježíši. Nevěděl jsem, že chatrč, do níž jsem vešel, patří vůdci cikánů. Ten muž si mne zamiloval a otevřel mi cestu do ostatních cikánských rodin v městě. Začal jsem tyto rodiny navštěvovat. Po každé takové návštěvě se musel jít přímo do koupelny. Po koupeli zůstalo ve vaně tolik blech, jako když se sype černý písek. Byl to můj kříž, ale s odhodláním jsem vždy znovu a znovu odcházel s Ježíšem v srdci do rodin těch pohanů. Ti lidé mne rádi přijímali a naslouchali mému poselství, ale do modlitebny nepřišel nikdo.

autobiografické knihy Zuzany Sedláčkové s názvem Nepřemožení četla Lenka Malinová. Knihu vydalo v roce 2009 vydavatelství Křesťanský život.

0: Sváteční první květnový program Rádia 7 je téměř u konce. S příchodem půlnoci odstartuje program noční. Pokud se rozhodnete zůstat s námi, uslyšíte například reprízy pořadů Akademie, Láska, Za obzor nebo Život víry. Od mikrofonu se s přáním dobré pokojné noci loučí Kuba Lofítek. Bůh buď s vámi.
1: Jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit začne.

Cítil jsem lásku a věř mi, že jsem se bál. Obrovskou radost a štěstí nad tím, co jsem udělal.

m.radio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na m.radio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

0: Je tu půlnoc, vážení a milí posluchači Rádia 7. Vítám vás u dnešního nočního vysílání. Dnes je datum 2. května, je sobota a od mikrofonu vás vítá Kateřina Fridrichová. To vám přeje, ať už s námi půjdete spát nebo s námi trávíte čas, protože spát nemůžete, či dokonce nesmíte, protože pracujete, tak vítejte u poslechu Rádia 7 a nechte se naladit, možná poučit, povzbudit, nebo se zaposlouchejte do tónu hudby, kterou hrajeme. Je tu pro vás připravená právě dnes, tedy 2. května v sobotu. A teď už je to další díl pořadu Akademie. To znamená, začínáme tak trošku z ostra, začínáme přemýšlením.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Asi sami zaznamenáváte to, že se pohybujeme ve světě informací a je to doba, kdy jsme přehlceni. A my, kteří pracujeme s těmi informacemi, tak možná už trochu víme, čemu věnovat pozornost, na co se zaměřit, ale zároveň naše cílové skupiny tohle privilegium ne vždycky mají. A pohybují se na sociálních sítích, pohybují se obecně prostě v tom digitálním prostředí, všude i v tom offlineu, kdy prostě kolem sebe vidíme billboardy, vidíme všude nějaké informace. A naše psychika funguje tak, že si vybíráme informace, které jsou pro nás ty podstatné. To znamená, že my potřebujeme tomu příjemci ty informace předvíkat a opravdu připravit tak, aby ten příjemce ty informace přijal, aby ho to zaujalo a vlastně tak, aby splnil ten cíl, ke kterému my směřujeme. A tomu bych se chtěla dneska věnovat. Chtěla bych vám úplně úvodem jenom představit vůbec, o čem se tady budeme bavit. Nevím, jestli všichni víte, co vlastně znamená marketingová komunikace a jestli jste někdy slyšeli pojem 4P. V marketingu používáme, a to je takové jako gro marketingu, a tomu se říká 4P a je to marketingový mix. A součástí toho je produkt, místo, cena a reklama. Promotion, to je ta komunikace, ta marketingová komunikace, které se dneska budeme věnovat. Obecně jedná se o to, že vy máte nějaké sdělení, nějakou službu, nějaký produkt a máte ho někde na nějakém místě a nějakým způsobem to jsou ty nějaké kanály, jakým způsobem to doručíte tomu příjemci. Potom je cena, za jakou cenu nebo a za jakou si to je barter, jestli si to prostě vyměňujete, jak to vlastně doručíte tomu člověkovi. A potom je vlastně ta oblast komunikace. To znamená, jak my odkomunikujeme to, že vůbec ten produkt existuje, nebo ta služba, jak vůbec odkomunikujeme, že to třeba tohle něco stojí, nebo že vůbec chceme, aby ten člověk na to zareagoval a dejme tomu prostě se zaregistroval na konferenci, kterou my zorganizujeme. Může to být i, že vytvoříme úplně nově značku, uděláme třeba nové logo Hope for Kids. A teď co s tím logem? Potřebujeme nějakým způsobem odkomunikovat, že tohle jsme my, tohle je naše identita. Takže vlastně tímhle vším se zabývá to čtvrté P toho marketingového mixu, tedy promotion, marketingová komunikace. A vůbec, abychom někde začali, protože tohle jako se studuje roky a roky a můžete na to přičíst spoustu knížek, tak já jsem vybrala takové klíčové věci, které by vám měly ulehčit a pomoct vám vůbec se v tom zorientovat a to, co vám stačí. Aspoň pro nějaký jako obecný přehled a určitě vás povzbudím, abyste dál studovali a vzdělávali se v téhle oblasti, ale chtěla bych vám dneska předat takové jako základní informace a to se pobavíme o segmentaci trhu, o cílích a marketingové komunikaci a marketingových nástrojích, těch komunikačních nástrojích vůbec, jakým způsobem, co máme k dispozici, protože to nejsou jenom sociální sítě. Takže ta úplně první otázka je, kdo je vaší cílovou skupinou? Tohle je úplně základ čehokoliv, než se do něčeho pustíme. A vy můžete mít více cílových skupin, to je naprosto v pořádku. My v Křesťanské akademii mladých máme primárně vedoucí mládeží, ale tak, jak jsem i tady slyšela a zaznělo to, tak jsou potom dárci, vedoucí církví, staršostvo, pastoři, a potom široká veřejnost, pořádáme různé akce, Komenský 2020 a tohle najednou už není jenom omezené prostě na tu jednu cílovou skupinu, ale máme široké spektrum té cílové skupiny. Ale o to více musíme být důraznější a důslednější, když komunikujeme k té cílové skupině. A tohle je jako první věc, kterou bych chtěla, abyste si zapamatovali, je, že my potřebujeme si vydefinovat takového typického zástupce té cílové skupiny. Protože tohle je něco, co vám ulehčí pochopit tu cílovou skupinu. Teď si to jako uděláme v nějakém cvičení, ale potom už to budete dělat automaticky. Že vlastně automaticky budete vědět, že tohle je ten vedoucí mládež, že tohle já jsem takový typický zástupce vedoucí mládeže, Pavlína, prostě 28 let, Jo, ať už pracuje nebo je prostě na vysoké škole. A tohle jsou věci, parametry, které já si skládám dohromady a vlastně už vím, jak toho člověka oslovit, protože vlastně přizpůsobuju ten obsah té komunikace, vůbec ten kanál, na kterém budu komunikovat. Jo, že nebudu prostě posílat, nevím, třeba dopis nebo fax. Jo, nepošlu prostě fax vedoucímu mládeže, protože vím, že prostě tohle je neefektivní a nedostane se toho cíle té komunikace, který prostě chci. A to třeba, aby ten člověk se přihlásil na nějakou konferenci, která je online. Takže teď, jestli se můžeme společně podívat a na to, že my máme prostě celé široké spektrum té naší cílové skupiny. Zkuste přemýšlet nad jednou cílovou skupinou, nedívejte se teď na všechny, zkuste si vybrat jednu, jestli to jsou studenti, jestli to jsou dárci, vyberte si jednu skupinu a zkuste přemýšlet nad takovým typickým zástupcem té cílové skupiny a tomu typickému zástupci se říká persona, marketingová persona. A zkuste si napsat, ale vám to pomůže vůbec si představit, aha, tyjo, tohle je dárce a přesně potom, jak Eliška říkala, je to baví, jo, je prostě tahle kampaň baví, protože si dokážete představit, kdo je na té druhé straně. Tohle nejsou jenom davy lidí, samozřejmě jsou to davy lidí, kteří tohle čtou a vidí, ale ta komunikace by měla být co nejvíc osobní a co nejvíc přizpůsobená té cílové skupině. Proto je důležité si vůbec toho člověka představit, kdo tam je. A potom vlastně si můžete představit, pokud je to nějaká pavlína jako vedoucí mládeže, tak si představíte celou skupinu těchto prostě pavlín, které jsou vedoucí mládeže, tohle jakoby jim komunikujete, to sdělení. Takže zkuste přemýšlet nad tím, klidně si napište prostě typické jméno, jaké pohlaví, věk, a práce nebo škola, záleží prostě samozřejmě, kdo ta vaše persona je. Lokalita, jo, to je taky důležité, jestli byli na vesnici, ve městě, jak tráví volný čas, protože i podle toho budete volit různá komunikační média. Jestli budeme, jo, jestli to bude třeba offline, že chcete prostě odpolední aktivity se studenty trávit, a nebo to bude, že ten člověk prostě věnuje opravdu ten den práci. To znamená, že oslovíte toho člověka jinak, pokud to jsou třeba pedagogové, kteří sedí prostě ve škole nebo vyučují, tak najednou úplně budete přemýšlet jinak, než je to student, který je rád hraje fotbal ve volném čase. Můžete si popsat i potřeby a problémy, protože tohle vlastně vám i pomůže, pokud třeba teď jsme si dělali v KAMU pro nový web, jsme dělali personu pro vedoucího církve. A věděli jsme, že ho nemůžeme zahltit úplně množstvím informací na tom webu, ale potřebujeme to nějakým způsobem osekat, aby ten člověk, když přijde na ten web, viděl jasně komunikované informace, ale vlastně ten jeho problém, který jsme si pojmenovali, je zaneprázdněn, nemá příliš mnoho času věnovat se detailům, to znamená, že dejme tomu, dáme text do odrážek. A tohle jsou úplně základní věci, které když vy si pojmenujete ten problém a tu potřebu, a tak vám to zase znova prostě ulehčí, jakým způsobem prostě komunikovat s tou cílovou skupinou. A pokud budete chtít, můžete si prostě tam dát nějakou fotku nebo si nakreslit toho člověka, to vám taky pomůže potom, že vám to zůstane v hlavě, ale na to asi úplně nebudeme mít teďkom čas. Další takovou klíčovou věcí, která by měla proběhnout, když tvoříte jakoukoliv komunikaci vůči té vaší cílové skupině. Takže teď jsme si prostě popsali tu pavlínu vedoucí mládeže, jaké jsou její zájmy, co prostě dělá, kde se pohybuje. Tak je důležité si ale vydefinovat, čeho chcete dosáhnout. Protože možná jste si všimli, že na sociálních sítích se všude tak různě objevují příspěvky, které třeba ani vůbec jako nějak nevíte, co si o tom máte myslet, jak na to zareagovat. A pokud jsou informační, fajn, tohle je cíl, informovat toho zákazníka nebo informovat tu danou cílovou skupinu. Tohle je v pořádku jako cíl. Ale zároveň je spousta příspěvků nebo různých korespondencí, které dostanete a vlastně ten cíl tam není zřejmý. Takže doporučila bych jakýkoliv příspěvek, který tvoříte, jakýkoliv typ komunikace, celé kampaně, které připravujete, aby měli jasný cíl, co chcete v určité cílové skupině, co chcete dosáhnout. To, co možná znáte, možná jste to už slyšeli, nevím, jestli jste to možná i zmínili v tom předchozím bloku, tak jsou smart cíle. Tohle je takový jako běžný pojem z marketingu, možná znáte. Ideální taková pomůcka, zkrátka SMART, znamená to specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní, časově ohraničené. Tohle vám pomůže, vím, že to není vždycky jednoduché. Včera jsem si tvořila prostě příklad a říkala jsem si, aha, tyjo, to vlastně není SMART cíl a to s tím pracuju jako denodenně a stejně jsem narazila na to, že se mi to úplně nepodařilo. Ale tady jsem dala příklad, který je vlastně to, že já to můžu ovlivnit. Já tou kampaní vím, že udělám vlastně maximum pro to, abych dosáhla toho cíle. A tady třeba příklad, za týden oslovím 50 vedoucích mládeží, aby se přihlásili na konferenci The Movement. Tohle je smart cíl toho, že je to měřitelné, já oslovím takový vzorek lidí, je to relevantní, protože pracuju s vedoucími mládeží a potřebuji pro tu kampaň oslovit ty vedoucí mládeže. Je to časově ohraničené, to znamená, že jsem si dala cíl, že za ten týden to udělám. A je to velmi konkrétní, specifické, myslím si, že prostě je celkem zřejmé, co se ode mě očekává a co se od té komunikace očekává. To, co by vám mohlo pomoct, je model AIDA. To se taky používá v marketingu. Popisuje to tu cestu toho zákazníka. Dá se tohle stáhnout i na služby. Vím, že my nejsme teď jako v business prostředí, ale tohle se dá stáhnout i na služby. Takže tohle je takový psychologický model toho, jak ten zákazník funguje, nebo jak ten člověk, který prostě vidí ty informace, jak funguje. To znamená, že vy i můžete udělat jako maximum pro to, ale stejně on si projde tady touhle cestou. Takže nezoufejte, pokud si řeknete, že vlastně vaše kampaň selhala, nebo najednou něco prostě nevyšlo a něco se prostě nepodařilo. Takže já vám představím ten model. Je to A pro awareness, to znamená upoutat pozornost. To znamená, že prvně ten zákazník nebo ten člověk, když vidí ty informace, tak je něco, co potřebuje upoutat jeho pozornost. To znamená, že tam jsou potom různé apely, aby ten příspěvek byl takový a makový a aby prostě splňoval určitá kritéria, aby zaujal pozornost toho zákazníka. Další krok je, že to v něm musí ale vyvolat nebo vzbudit zájem, protože upoutat pozornost je jedna věc, ale pokud se to toho člověka jako vůbec nedotkne, pokud prostě je to, dejme tomu, nějaká obecná informace a mě se to netýká, jako mě jako cílové skupiny, tak vlastně to ve mně nevyvolá zájem. Nepotřebuju prostě se na ten příspěvek nějak jako více dívat nebo reagovat nějakou aktivitou. Další je, že ten produkt nebo příspěvek, ta komunikace by měla ve mně vyvolat přání a touhu to mít a nějakým způsobem reagovat. To znamená, že prostě pokud je tam nějaký příspěvek, který mi přijde takový, jako jsem vůči tomu lhostejná, vlažná, tak ani nevidím důležitost, proč bych na to měla reagovat. Versus rozdíl toho, kdy je tam najednou příspěvek, který se mě velmi silně dotýká, ať už nějakými emocionálními apely, nebo prostě by to byla konference, která cílí na moje potřeby a já si řeknu, tyjo, fakt na tuhle konferenci prostě chci jít. A potom je to poslední, to je action, té cestě toho zákazníka, pokud se jedná o produkt, tak je to třeba koupě, ale zároveň to může znamenat, že se člověk registruje na něco nebo si přečte nějaký článek, to může být úplně jakákoliv akce. A používáme proto ty prvky call to action, aby jsme toho člověka dovedli k tomu, že my ho zaujmeme tím obsahem, těmi vizuálními prvky a zároveň tam dáváme nějaké tlačítko, pokud je to třeba newsletter, nebo na webu ho někde navedeme, aby on udělal nějakou aktivitu. Podíváme se na druhý blok a to je online komunikace. A jak už jsem říkala, vlastně my jsme v tom předchozím bloku se bavili o takových dvou klíčových krocích a to je to vydefinovat si, kdo je vlastně ta cílová skupina, udělat si takového zástupce té cílové skupiny a vydefinovat si, jaké jsou cíle té komunikace, abychom vlastně někam směřovali a aby ta komunikace měla smysl. Teď se podíváme na komunikační nástroje. A možná už jste pochopili, že vám neřeknu hned všechno jenom online komunikace, ale mám ráda takové propojování toho a dívat se trošku komplexněji na ty nástroje a podívat se vůbec, jaké možnosti máme. V marketingu a v marketingové komunikaci se používá termín integrovaná marketingová komunikace a znamená to propojená marketingová komunikace. A vlastně dochází k propojování těch online nástrojů s těmi offline nástroji a zároveň maximální využívání toho, že my vytvoříme někde nějaký obsah, například třeba vytvoříme na YouTube video, potom jej následně repostujeme a dáme třeba na Facebook, na Instagram zkrácenou verzi, pošleme v newsletteru odkaz na to video a můžeme i v tiskové zprávě jako přílohu, nebo můžeme i klidně osobně, když jsme někde na nějakém veletrhu, na nějaké akci, tak vlastně to video pouštět. To, co vlastně ta integrovaná marketingová komunikace si klade za cíl, je ta propojenost a co nejlépe vytěžit z toho, co vlastně jsme vytvořili a vytváříme. Což tím se prostě řídím tak nějak v praxi, přemýšlet nad tím, že když do něčeho investujete hodně a vytvoříte nějaký obsah, jestli můžete ten obsah, já tomu říkám, zrecyklovat, jestli ho můžete použít, ať už třeba napíšete tiskovku a potom upravíte ten formát. Samozřejmě nemůžete ten stejný formát prostě hodit na Facebook a očekávat, že si to lidi prostě celé přečtou. Ale využít toho, že už máte nějaké podklady, zrecyklovat to, stáhnout to do toho formátu na ty sociální sítě a propojovat to vzájemně, případně vytisknout a poslat té vaší cílové skupině. Takže toto je integrovaná marketingová komunikace. Vybrala jsem jenom některé, abyste měli představu online, offline. Používá se také nadlinková a podlinková, ale to si myslím, že intuitivní moc není a intuitivní spíš je to, co máme v tom onlineu a v offlineu. Takže ten online, to asi všichni znáte, to jsou hlavně sociální sítě, známý Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, a spíš teda pro mladší generaci, nebo Twitter, nejnovější teďkom Clubhouse, který cílí na společné zájmy. Potom podcasty, klasické je reklama ve vyhledávačích, to máme vlastně Sklik a Google AdWords, to znamená, že vlastně vy si můžete zaplatit tu službu, že budete mít placenou reklamu, že to nebude organicky. Protože vlastně jako jsou dvě roviny toho, že vy můžete tvořit organické příspěvky. Jakýkoliv příspěvek, který vytvoříte, věnujete prostě mu dost času, aby to odpovídalo té cílové skupině a všemu tady tomu. A vlastně to dáte na ty sociální sítě a je to organicky. To znamená, že vlastně nepřiplácíte si za to, aby to mělo větší dosah, aby se to dostalo k více lidem. Ale potom jsou právě ty placené reklamy, ať už na těch sociálních sítích, anebo skrz ty vyhledávače, že prostě na Google najednou napíšete slovo práce s mládeží, tak vám vyjedou hned některé prostě organizace nebo firmy, které používají klíčová slova. A to vůbec nemusí třeba s tím souviset, to může být prostě klidně oblečení pro mladé, ale vlastně oni propojují různá klíčová slova, aby tohle vám tam vyjelo jako první. Takže tam jsou různé algoritmy a to doporučuji spíš si třeba najít odborníka, pokud byste chtěli nějakou placenou kampaň. Zaplatit si třeba jednorázově, aby vám někdo pomohl udělat reklamu na Seznamu nebo na Google, nebo případně na těch sociálních sítích. Další, tak to je prostě email marketing, CRMko, někteří možná MailChimp. Dalším nástrojem, to se tady taky opakovalo z toho onlineu, jsou webové stránky, vlastně vaší organizace, nebo se používá také microsite, to je pojem pro konkrétní produkt nebo konkrétní událost. A vy vlastně vytvoříte klidně jinak designově prostě stránku, která není úplně, jako ona technicky je napojená na váš web, ale vypadá, jak kdyby to byl prostě úplně třeba jiný produkt a můžete klidně propojit některé věci a tomu si říká microsite, že nemusíte vytvářet úplně nový web pro třeba nějakou událost, ale vytvoříte si tuhle microsite, takže to většinou technik nebo někdo, kdo s vámi pracuje, tak jenom doporučuji, jako negenerujte si weby, netvořte pořád weby, subdomény, ale tady při těchto příležitostech, když třeba děláte nějakou událost, nechte si udělat microsite, anebo běžte na sociální sítě, protože my třeba v Kamu jako bojujeme s tím, že máme strašně moc webů a tím, že tam je tolik oddělení a snažíme se to sjednocovat a učit lidi, aby správně vybírali a netvořili, aby dělali microsity a netvořili si nové domény a nové weby. Takže to jenom tak na okraj. Dále klasický blog, to je takový jako skvělý nástroj pro to organické šíření povědomí toho, kdo jste jako organizace, protože přes blog vy tam vlastně píšete články a můžete přirozeně tam dávat různé odkazy, ať už na předchozí články, nebo na web, nebo pokud máte třeba blog na primárně teda na webu, tak můžete odkazovat buď to na jiný blog, na jiný web, nebo můžete na sociální sítě odkazovat. A vlastně je to takový jako link building, budování, propojování těch linků mezi těmi komunikačními médii, které máte. Takže tohle určitě, co se týká té organické komunikace, stojí za to investovat do obsahu, do těch vizuálních prvků a myslím si, že opravdu jako výjimečně třeba i v Kamu děláme placené kampaně, to jsou vyloženě, pokud jsme teď dělali Komenský 2020, potřebovali jsme, mělo to nějaký jako cíl podpořit lektory nebo nějaká kampaň, takže tohle jsme dělali placenou kampaň na sociálních sítích, ale většinou všechno jdeme přes organický dosah toho, že asi většina z vás máte kontaktní službu, takže jdeme tou organickou cestou. Potom jsou ty offline nástroje, tak to je osobní prodej nebo jakýkoliv osobní kontakt, to si myslím, že je prostě zřejmé, to úplně teď nelze, ale je to prostě nějaký osobní kontakt, ať už potom je to reklama skrze nějaký tisk, noviny, časopisy, letáky, jo, to jsou třeba výroční zprávy prostě vytištěné, což ale souvisí s tím PR, public relations, takže veřejné vztahy nebo vztahy s veřejností. Tady máme vlastně, cílem je nějakou šířit pozitivní publicitu a mediální odezvu, že čekáme, že vlastně lidi budou jako mít povědomí, kdo my jsme jako organizace. Podpora prodeje, to se možná bude týkat jenom některých z vás, ale to jsou takové klasické akce, že dáte něco zdarma, nebo nějakou soutěž vymyslíte, nebo prostě dva v jednom, jo, takové klasické prostě, nebo tři v jednom se takhle dělá, jo, nebo dva plus jedna, klasické, prostě tím, jak podpoříte prodej, jako vymýšlíte různé soutěže, tohle je určitým způsobem podpora prodeje a ty offline nástroje neznamenají nutně, že musí být v tom offline prostředí. Vy jste to pravděpodobně dělali online a přesunuli jste to, takže vlastně ono se to prolíná znova, je to integrovaná marketingová komunikace. Možná někteří z vás pořádáte různé akce, veletrhy, výstavy, jo, tahle konference měla být osobně, nebo měli jsme se potkat osobně, tak je to určitým způsobem prostě šíření toho PR, toho vlastně sdílení, jo, nějakých zkušeností a vlastně tohle je taky forma marketingu. A potom je word of mouth marketing, to znamená, že vy vlastně chcete po těch vašich klientech, zákaznících a nebo té vaší cílové skupině, aby mezi sebou tak jako šířili ty informace a vlastně pozbuzujete je různými prvky a tohle není jenom v, jako v onlineu, ale teda jenom v offlineu, děje se to i v offlineu, a že třeba hledáte různé jako influencery, jo, to jsou lidi, kteří mají vliv, to znamená, že vy můžete prostě oslovit jednoho kamaráda a řeknete, prosím, okomentuj mi tady tohle. Jo, a vlastně v tom offlineu to znamená, že vlastně ti zákazníci mezi sebou šíří povědomí té značky a řeknou, ty jo, prostě ta čokoláda byla fakt dobrá. Jo, jakože prostě jdou a mezi sebou si vlastně říkají tady tohle a šíří přirozenou cestou, ale častokrát je to právě placené, že ti lidi jsou placení za to, aby tady tohle dělali. Což se ale dá využít i v tom onlineu. Takže tohle je pro vás pro představu. Teď už se posuneme dál. Asi většina z vás, myslím si, že je takové jako nejjednodušší, co se týká, nebo nejméně nákladné,

skrz tu pandemii dostal zase do vedení. Jo, Facebook prostě stoupal primárně přes střední generaci, lidé prostě hodně chodili na Facebook, používali i firmy, používali Facebook. Ale vlastně potom v roce 2019 jsem měla na ústupu a vlastně se nestal tak lukrativní, protože v té době se najednou zase rozšířil Instagram, kde najednou prostě cílíme na to, že to má být vizuálně hezké, krátké příspěvky. A na Instagramu se začaly i prodávat produkty a služby, takže vlastně úplně se najednou změnil koncept toho Facebooku a Facebook se stal jenom jako informačním médiem v tom roce 2019. Skrz tu pandemii Facebook najednou se stal vyhledávaným prostě médiem nejenom střední generace, ale i tou mladší generací, která najednou tam má mnohem vyšší podíl a i tou úplně nejstarší generací. Ale je to způsobené tím, že vlastně ten Facebook najednou začal umožňovat dva trendy. A to jsou, jako oni už tam byli předtím, ale teď se to stalo trendem během pandemie. A to jsou zájmové skupiny a jsou to živá videa. A možná sami, jako jste sledovali, třeba tiskovky vlády, všechno se to odehrávalo primárně prostě přes sociální sítě, přes Facebook. A jenomže aktuálně CZ vždycky dalo prostě tiskovka a hned tam lidi mohli reagovat, komunikovat spolu. Takže tohle je jeden z těch trendů, který se na tom Facebooku tak nějak jako prorazil, plus ty zájmové skupiny a došlo k nárůstu. To znamená, že Facebookem nic neskazíte. Jako Facebook je opravdu to médium, kde lidi se k tomu vrací teď v tomhle roce. Instagram, tady vidíme, že prostě tam, jak byl založen, tak vlastně postupně roste a to, co prostě na Instagramu lidé nemohou a přesně tvořit ty zájmové skupiny, tak chodí na Facebook. Instagram primárně vizuální obsah a potom další, to si myslím, že není úplně relevantní pro vás, jako Snapchat, Pinterest. LinkedIn, ano, to si myslím, že třeba pokud hledáte, nabízí vaše organizace a nějaké nabídky práce, nebo chcete se víc jako korporátně zveřejnit, tak LinkedIn je právě ta profesionální platforma a víte, že prostě ona nemá žádný dopad, ta pandemie neměla na ní dopad. Ona přesně je vyhledávaná lidmi, kteří vyhledávají a to je vyloženě profesní využití a nějaký network lidí. To znamená, že vy tam můžete zveřejnit svoji organizaci, dát tam nabídky práce a klidně šířit prostě to svoje PR skrze ten LinkedIn. A potom další Twitter, WhatsApp a TikTok, to už je prostě opravdu pro mladší generaci, to nevím, jestli z vás někdo by, že by někoho bavilo nebo trávili byste čas, že byste dělali nějaká videa na TikToku. Prostě koncept je postavený na tom, že děláte krátká videa, která zaujmou, pobaví a tvoříte si tam prostě zase síť fanoušků. Ale cíl bych řekla opravdu informační anebo zábavný, než že by to mělo nějaký marketingový užitek pro komunikaci. Tady ještě jedna statistika. Tohle byl výzkum, kdy hledali nebo jako zkoumali, jestli lidé mají rádi, a to bylo Google, Facebook, sociální sítě a internet obecně a různé věkové kategorie. Obecně jasně všichni využívají internet a nemají s tím problém. Třeba co se týká sociálních sítí, tak tady se klasicky jo, tohle vysoké procento 18 až 34, tohle prostě je prostředí pro mladší a střední generaci a pravděpodobně pořád bude, protože tohle je ten trend, kde dennodenně otevřete Facebook, vidíte prostě, scrollujete a Instagram, takže tohle jenom pro zajímavost. Ale jak se v tom všem zorientovat a nakombinovat to pro vás? Protože když vytvoříte nějakou kampaň, tak teď vy tady máte kvantum prostě toho, co jsem vám tady ukázala, nějaký online, offline, a to jsem ještě nevyjmenovala všechno, jo, ještě tam nějaký newsletter, tam nějaký dárek, jo, těch věcí je mraky. A vlastně my máme takový komunikační trichtýř, se tomu říká. A my si můžeme tu kampaň postavit na tom, jestli si vzpomenete, když jsme dělali ty persony, tak vlastně to je úplně nahoře ta nejširší část toho trichtýře, tak je to, že si je tam představte. Tam stojí prostě všichni ti zástupci, jako celá ta vaše cílová skupina, to jsou oni, a jsou reprezentovaní právě tou personou, tou typickou postavou. A vy tady dole, když se podíváte v levé části, tady je homepage, product service page, contact page a inquiry, tady po levé straně, tady jsou různé příklady, nebudu to úplně tenhle graf rozebírat, já vám chci jenom tady na tom ukázat, co vlastně probíhá. Vy vytvoříte nějakou kampaň, která je integrovaná, to znamená, že vy propojíte ty prvky dohromady, takže úplně, jak jsem říkala třeba s tím videem. Já vytvořím video, kde třeba chci jenom jako pozvat lidi na konferenci. Takže to je úplně jakoby na začátku první krok, který je, že já pošlu přes newsletter, pošlu odkaz na video na YouTube. A tohle zhlédne nějaká část lidí, ale

taky spousta z těch lidí, kterým jsem to poslala, se na to ani nepodívá. To znamená, že oni mi odpadnou. Víte, že oni tam běží někde pryč. Při jakékoliv komunikaci zaujmu určitý podíl té skupiny. Na to jsou určité výpočty, ale myslím si, že tohle není úplně relevantní, co my potřebujeme zkoumat. Důležité je, že my se potřebujeme dostat k tomu cíli a víceméně udělat jako veškeré kroky pro to, abychom dostali třeba těch 50 registrovaných na konferenci. Ale pokud já chci 50 registrovaných na konferenci, tak musím pořád připomínat ty věci a používat různá média. Tohle vlastně souvisí s tím, co jsme si tady s tímhle grafem, s tou AIDou, to, že vlastně ten zákazník má své naučené chování. Každý z nás máme naučené prostě spotřební chování a toho, jak na nás působí prostě reklama. To znamená, že ten trichtýř je velmi podobný. My někoho jako zaujmeme, někoho ne. To znamená, že to je ta část, která odpadne. Potom třeba vezmu to video a dám to na Facebook. A zase to prostě osloví nějakou část lidí, a vzbudí to v nich zájem. Někteří to uvidí samozřejmě dvakrát, protože jsem motám kolem stejné cílové skupiny, takže někteří to uvidí dvakrát a už to třeba, už to zní povědomě, je to něco, aha, tyjo, to jsem někde viděla, a to asi jako, jož vlastně já reaguju na něco, co už mi je povědomé, takže na to zareaguju a v tom trichtýři zůstanu. Ale bude spousta těch, kteří z toho trichtýře vypadnou. To znamená, že my vlastně z toho nejširšího jdeme úplně do toho nejužšího, kdy až ten poslední vlastně je ten, který vykoná tu aktivitu, kterou my chceme. Já vám to ukážu na kampani, kterou jsme dělali. Minulý rok jsme dělali konference Korona Akademie. Museli jsme se přizpůsobit, že jsme v onlineu a v offline už akce neprobíhaly. To znamená, že my jsme se prostě rozhodli dohromady s křesťanskými denominacemi vedoucí mládeží, že vytvoříme takový online, takovou konferenci a bude to jednodenní, tři bloky, a po třech seminářích, bude to nějaké jedno odpoledne. My jsme přizpůsobili ten produkt, aby to bylo pro tu cílovou skupinu a to vedoucí mládeží a jejich týmy. Takže my jsme přizpůsobili, aby to bylo odpoledne, aby to mělo formát, který je dostupný, takže šli jsme do Zoomu, připravili jsme kolem toho celou kampaň a vybrali jsme řečníky, aby byli relevantní k té cílové skupině. A cíl teda byl během dvou týdnů oslovit 200 vedoucích. Provedu vás teď těmi kroky a rovnou vám ukážu, někdy prostě jsme do toho trichtýře přibrali a někdy nám zase vypadli z toho, což je normální, protože my možná jako ještě oslovíme další skupinu. Takže my jsme dělali, prvně jsme vytvořili Facebookovou událost, protože jsme si řekli, že tohle je vlastně to, co tam chceme odkazovat lidi, tam je chceme sbírat, prostě tam chceme vidět, že oni kliknou na to zúčastnit se. Takže my jsme vytvořili Facebookovou událost. A ta Facebooková událost měla nějaké grafické prvky. Tady ji nemám, ale tohle byly grafické prvky té konference. Jeden z newsletterů, co jsme posílali a vpravo je Facebookový příspěvek. Takže my jsme vytvořili Facebookovou událost se stejnými grafickými prvky. Každý, kdo jsme tam byli z těch denominací nebo z kamu, jsme začali osobně pozývat své přátelé, protože máme kontakty na vedoucí, takže prvně jsme šli velmi přirozenou cestou, což je jedna část toho tunelu, jedna položka. Začali jsme zvát, kliknout jenom pozvat a úplně jako tohle, ale je jakoby cílená komunikace. Dále jsme poslali e-mailovou kampaň na vedoucí mládeží, na vedoucí církví a na kam pracovníky. Na vedoucí mládeží, protože tohle je naše cílová skupina, kterou jsme chtěli, aby se tam přihlásili. Na vedoucí církví, protože víme, že častokrát ti vedoucí církví to vidí, vyhodnotí a řeknou těm vedoucím, tohle je super akce, toho se zúčastněte. Ale zároveň prostě vedoucí církví se tam taky můžou jako účastnit. To jsme brali v potaz, že vlastně tím, že my to posíláme i na ně, tak se tam toho můžou taky zúčastnit. A dále na kam pracovníky. A ti kam pracovníci jsme věděli, že zase oni mají svoje sítě, mají osobní kontakt s těmi vedoucími, takže i když ten vedoucí se to už dozvěděl přes Facebook, i když se to dozvěděl přes tu e-mailovou kampaň, tak to šlo na ty kam pracovníky, kteří je ještě osobně pozvou nebo jim tu akci doporučí. Ono jenom zní to jako strašně složitě, ale ono, tohle se probíhá jako pár kliků. Tohle není jako až tak nic komplikovaného, jenom vám chci ukázat tu komplexitu toho, jak vy můžete využít jeden příspěvek nebo jednu událost a nasdílet to na různé kanály. Takže my jsme to vlastně posílali na 1150 kontaktů, zrovna ten e-mail. Měli jsme 450 unique opens, to znamená, že tohle byli ti lidi, kteří to otevřeli
a jako nebyly to duplikáty. Jo? Byl to jako jeden člověk, bylo to 450 lidí, kterých to otevřelo. Potom jako lidi se to znova a znova otvírali, takže my jsme měli asi přes, měli jsme asi 1200 celkových otevření toho e-mailu. To znamená, že vlastně někdo si to nechal v záložce, jo? Takže když uvidíte jako celkové otevření, tak to znamená, jako kolikrát se to fakt, kolikrát to ten, ti lidi dohromady otevřeli. Ale ty unique opens, tak to jsou přímo na toho člověka. Takže 450 lidí nám to otevřelo a 201 lidí prokliklo přímo na ten link toho Facebooku. Jo, my se psali prostě milý vedoucí, nějaký text, krátký a potom o co se jedná, vysvětlení. A tady je přímo tlačítko velké Facebook. A tady jsme měli těch 201 prokliků. Což bereme jako úspěch, protože prostě chtěli jsme oslovit 200 vedoucích. My pořád nevíme, jestli to jsou vedoucí, ale tam vysoká pravděpodobnost, že to vedoucí byli. Dále jsme vytvořili e-mailovou kampaň, kterou jsme prosili, aby ti vedoucí denominací nasdíleli zase na svoje kontakty. Takže k těm vedoucím se to prakticky dostalo skrz X kanálů, jo? Ale my prostě jsme to k ním dávali v různých intervalech, aby samozřejmě nebyli přehlcení. Ale zároveň zrovna ta cílová skupina vedoucí mládeži jsou, zapomínají, častokrát se zapomenou registrovat, že vůbec někde nějaká akce je. Takže my jsme vlastně šli tou cestou, že oslovíme z co nejvíce stran. A s některými vedoucími vůbec jako kam vztahy vybudované nemáme, ale víme, že ti vedoucí denominací mají, to znamená, že tam je zase osobní pozvání. Takže oni jim to poslali, velmi jednoduchý e-mail, to bylo prostě jako žádná kampaň, to bylo jenom poslání prostě e-mailu. A potom jsme vlastně fungovali tak, že jsme dali facebookový příspěvek na stránky, kam denominace to sdílely, je to už jsem tady nepsala, ale pak jsme, tam jsme měli nějakých 97 click postů, tam jsme odkazovali zase na tu událost. A potom jsme dál vytvořili, už když se ta akce blížila, tak jsme vytvořili takový videomedailonek, kde vlastně ti vedoucí těch odborů mládeží představili tu akci a řekli, taková akce prostě je to najednou jako osobní pozvání a měli jsme tady skrze tohle video, jsme měli 493 sekundových zhlédnutí, to znamená, že ne všichni si jako zhlédli celé to video, ale jako ten první dojem byl těch 490 lidí a 140 lidí se prokliklo zase na tu událost, kterou jsme vytvářeli. Takže všechno to zase směřovalo k té události a v tom, že my šíříme povědomí o té akci, kterou máme. A samozřejmě potom jsme využili Instagram a další, kde jsme jako znova repostovali, takže jsme nevytvářeli nové příspěvky, ale jenom jsme upravili grafiku, aby jsme to měli na Instagramu. Takhle vypadal ten mailing, který šel, post na Facebooku, který jsme tvořili. Jaké byly závěry z toho? Z těch facebookových statistik, když vy si otevřete tu událost, tak vidíte hned, jako kolik lidí tam řeklo prostě o zúčastnice. Takže to bylo 171 lidí, kteří řekli, že se zúčastní, 316, kteří mají zájem a z celkového počtu 929, kteří byli pozváni v té přímo konkrétní jako události. Ta realita byla taková, že jsme na těch celkem na těch třech bocích dohromady měli 1074 účastí. Nepíšu účastníků, protože na Zoomu je to velmi složité dopočítat, protože každý se tam přihlašuje pod jiným jménem, někdo tam je prostě dvakrát, jo, protože nefunguje někomu počítač, tak je i na mobilu. A, takže na tom Zoomu se nedá zjistit přesně, kolik by to bylo účastníků, to jsme řekli, že nad tím ztrácet čas nebudeme. Pro nás byla informace 1074 účastí na tři bloky, to znamená zhruba 360 lidí na jeden blok. Takže tohle vlastně splnilo to, co jsme chtěli. Byli tam ti vedoucí mládeží, protože vlastně ti naši pracovníci si to kontrolovali, jestli tam jsou. A my jsme měli splněno v tom, že kampaň splnila to očekávání, které jsme chtěli. Co se týká té follow-up komunikace, my jsme ještě, samozřejmě tu kampaní to nekončí, ale navazuje to, na to nějaká follow-up kampaň. My jsme po skončení té konference jsme zaslali, ať už to bylo e-mailem, ale vlastně jsme to dávali jako e-mailem a přes sociální sítě jsme dávali odkaz na YouTube kanál a měli jsme nových 71 odběratelů. Takže tohle jsou zase další lidi, kteří se jako k tomu přihlásili a zároveň ale těch zhlédnutí je mnohem více. Takže prostě teď už jako to už jsme netrekovali, samozřejmě dalo by se to dál dělat analytiku, kolik lidí to vidělo, jo, ale v tom online světě se vám to stejně bude duplikovat, takže tam je potřeba to brát tak nějak jako s ohledem a pro nás jako záměr byl dodat jim
ty nahrávky, aby oni to mohli sdílet, aby měli nějaký nástroj, který můžou používat. Zároveň jsme posílali dotazník zpětné vazby, kde jsme dostali ty odpovědi a potom jsme posílali další e-mail, který byl pozvání na Corona Academy 2. Takže teda

kdybychom to tam teďkom dali. Co se týká formátu, určitě je důležité vybrat vhodný formát. To už tady zaznělo několikrát, že pokud generace, kterou oslovuju, vůbec není na internetu, tak nebudu předpokládat, že oni na tom Facebooku jsou a že já tam dám, nebo dokonce ještě Instagram, nebo vyberu si ještě něco víc, co je úplně jako mimo, a předpokládat, že ti lidi tam budou. Takže my musíme vybrat to vhodné médium. Takže to, co jsme se bavili celá, jak jsme si dívali ten online, offline, to jsou všechno média, která máme k dispozici. A ten formát určitě mělo by to být krátké, obsahově krátké a úderné, i co se týká e-mail marketingu. Samozřejmě my každé médium mají jiný rozsah. Instagram kratší, více vizuální prvky. Facebook klidně trošku delší, ale taky vizuální prvky. E-mail můžeme si dovolit něco dalšího. Výroční zpráva, zase o něco další ten text. A osobně, když s někým se bavíte nebo máte s někým rozhovor po telefonu, taky to bude zase najednou jako delší, ale zase tam uvidíte rozdíl mluvit s někým po telefonu versus, že se s ním setkáte osobně. Je důležité přemýšlet nad tím, ať nezahltíte ty lidi. Psychika opravdu funguje tak a pozornost funguje tak, že vidíte první věty a to je to, co vás prostě zaujme. První slova, první věty. To znamená, že do těch prvních vět i na ty psané příspěvky se většinou píše to klíčové sdělení, to, co vy jim chcete odkomunikovat, aby je to zaujalo. Takže tohle a případně zvolit jiný formát. Dá se nakombinovat. My třeba řešíme někdy, neříkám, že to je úplně ideální, ale zkoušeli jsme, posílali jsme e-mail, ale aby byl krátký, výstižný. A kdo měl zájem, přiložili jsme PDF-ko, kde bylo třeba více něco rozepsané, nějaká nabídka. Přesně nám to ale v tom trichtýři prostě vyselektuje lidi, kteří o to zájem nemají, protože už je to zase klik navíc. Jo? Jako čím méně kliků pro toho člověka, tím je to samozřejmě příjemnější, pokud se bavíme o tom onlineu. Dále určitě používejte relevantní vizuální prvky. Já jsem zrovna včera přemýšlela tady nad tím bodem a dívala jsem se na náš Instagram, co děláme s Kamu, a viděla jsem, že tam byl nějaký příspěvek o hořkosti. A byli tam prostě vzadu jako nějaká hudební kapela, kteří tam tančí a jsou celý radostní. A říkala jsem si, že vlastně, jo, ono to vůbec nesouvisí. Prostě ten obrázek, to vizuální, co komunikujete, by mělo podpořit to textové, co tam dáváte. Abyste tam nedali fotku štěňátek, i když víme, že prostě to jsou apely, které jako fungují a lidi si to jako zaujme, je to milé, ale zároveň tam bude prostě text úplně o něčem jiném. Takže zkuste přemýšlet nad tím, aby i ty vizuální prvky byly doprovodné k tomu obsahovému sdělení, k tomu textovému. Co se týká času zveřejnění, tohle běžně kladená otázka, pokud se bavíme o onlineu. Většinou, pokud už máte nějaké facebookové stránky nebo používáte třeba MailChimp, tak si dokážete vytáhnout z toho statistiku, přímo když jdete jakoby do nastavení a vidíte prostě statistiku toho, kdy ti lidi, kteří tam chodí, v které časy jsou takové ty jako VIP časy, kdy prostě oni tam jsou. Ale v případě, že si nejste jistí nebo nevíte jak na to, úplně nejjednodušší věc je, vygooglete si to, dejte si to buď do seznamu nebo do Google, napište si, kdy přispívat na Facebook, kdy je nejlepší čas na Instagram. Jo, tohle jsou úplně, jako, já si taky nepamatuju všechny ty časy, vím, že Facebook mezi 1 a 3 hodinou, ale jsou dny, jsou časy a prostě záleží. O víkendu jinak lidi reagují na sociálních sítích nebo e-mail marketing. Já vím, že prostě když posílám lidem, kteří pracují, tak jim to posílám ráno třeba na 7 nebo na 8 hodinu, protože vím, že oni přijdou do práce a první věc, kterou udělají, je, že otevřou ten e-mail a čtou ty e-maily. Další věc je, že vlastně ještě potom po obědě, že taky po obědové pauze, taky hned první otevřou e-maily. Takže to jsou takové jako tipy, ale zároveň pro konkrétní médium zkuste se podívat a hledejte. A ono se to i mění podle těch trendů, které jsou, takže určitě tohle mějte na mysli. Co se týká obsahu, takzvaný copywriting, to je tedy obsah, a určitě přemýšlejte nad tou cílovou skupinou. A vím, že jsme se bavili, že někteří máte širší cílovou skupinu a budete mít těch kampaní víc. Ale zároveň je důležité přemýšlet nad tím, že pokud máte nějakou generaci, tak třeba pro generaci 80+, nebudete používat jazyk a styl komunikace, který byste používali pro teenagery. Jo, tohle je, jako jsou tam zásadní rozdíly, protože vy chcete co nejvíce přizpůsobit tu komunikaci tomu člověku, který to čte, aby si řekl, jako přirozeně takhle funguje naše pozornost, že se na to zaměříme a řekneme si, aha, jako mě to je mi to přirozené a tím pádem si to přečtu. Nebo je tam nějaký zájem, který se mě týká, takže si to přečtu. Ale zkuste ten jazyk a styl té komunikace přizpůsobit té cílové skupině. Dále, co se týká sociálních sítí, jede se na emocionální apely. To jsou tedy různé

prvky, kterými vy upoutáte pozornost. Ať už je to nějaký, dáte do toho nějaké emoce, ať už je to radost, samozřejmě i smutek, jako jsou apely, které obecně prodávají a prostě je to nějaká určitá manipulace, taky se to dá takhle nazvat, ale zároveň přemýšlejte nad tím, jak vy můžete ten příspěvek udělat autenticky, dát tam do toho nějaké emoce, aby to nebylo strojené, ale aby prostě to bylo charakteristické pro tu vaši organizaci i pro tu cílovou skupinu, že na to budou nějakým způsobem reagovat. Obecně na sociálních sítích, ale vlastně i v té online komunikaci, řekla bych, že tak už jsme dlouho v tom online a digitálním prostředí, že jsme mnohem opatrnější na to, co kdo tam dává a vybíráme si, máme takovou kontrolku v hlavě, že neuvěříme úplně všemu. Většinou už rozpoznáváme, co je reklama a co je prostě nějaký příspěvek, nějaký organický třeba blog. Proto je důležité, aby jakýkoliv příspěvek, i když to bude reklama, abychom v tom byli transparentní a abychom byli důvěryhodní. Tohle jsou dvě věci, které nemůžeme ošálit lidi na sociálních sítích nebo v tom digitále, protože prostě jsme mnohem více vybíraví. A tohle jsou dvě kvality, které více a více prostě vyhledáváme v té komunikaci. Co se týká trendovosti, já už jsem to zmínila, sledujte trendy, dívejte se na to, pro které to médium je co trendy a oni většinou vám to už i sami říkají, že když prostě jdete na MailChimp, který si používá k e-mailové komunikaci, tak vám hned prostě chodí newslettery a ukazují vám, tady je tenhle prvek, který je prostě nejvíc trendy v e-mailovém marketingu, takže určitě doporučuji, sledujte ty trendy, co se týká těch různých médií. Jenom zmíním pro tu nejvíce zastoupenou skupinu, což je ten Facebook. A to už jsem i říkala předtím, jsou to live videa, takže prostě pokud můžete využít, využívejte, pokud tam je ta vaše cílová skupina. A zároveň jsou trendy teďkom ty zájmové skupiny, protože vlastně to je nějaké nahrazení toho kontaktu během pandemie, který normálně nemáme. Takže ty zájmové skupiny toho, že prostě tady jsme se sešli v tom networku, protože máme nějaký společný zájem. Takže vlastně tohle se odehrává na Facebooku, ať už to jsou zájmové skupiny skrze facebookové skupiny, anebo skrze facebookové stránky. Moje osobní doporučení, abyste si zjednodušili život. Vím, že někteří z vás používáte, máte jako grafiky, máte lidi, kteří vám dodávají ty grafiky, takže to se vás možná až tak nebude týkat, ale pokud prostě nevíte, jak tvořit grafiky a nevíte, nemáte prostě finance na to, abyste si zaplatili nějakého grafika, můžete začít s programem Canva, kdy vlastně už teď je to přiložené do češtiny, takže byste mohli velmi intuitivně vytvářet různé příspěvky. Samo vám to i ukazuje různé formáty. Jaké formáty používat pro které sociální médium. To znamená, že Insta Stories, pokud chcete na Instagram něco vytvořit, tak už vám to automaticky dá ten formát a vy nemusíte nikde hledat, jak si to prostě oříznout nebo jak to udělat. Takže pokud nemáte grafiky a jste odkázání sami na sebe, tak doporučuji, projděte si tu Canvu. Je to hodně velká pomoc. Ještě závěrem bych zhrnula jenom takové nějaké body, které z toho nějak vyplývají. Je důležité zaměřit se na tu cílovou skupinu, určit si. Vím, že tady padlo, že máte prostě široké spektrum, ale zkusit se vyprofilovat si třeba na danou kampaň. Nemusí to být jako obecně, protože těch cílových skupin máme hodně, ale pro tu záměrnou komunikaci, pokud chceme třeba nějaký produkt k někomu dostat, zkuste si více promyslet, kdo je ta vaše cílová skupina. Dále si vydefinujte cíle té komunikace. Pokud je to prostě dostat k němu ten produkt a my jsme na to vlastně si to i zkoušeli, vytvořit si ty smart cíle, ty konkrétní a relativní cíle. Dále určitě vyberte správný styl komunikace. To, o čem jsem mluvila, ať s tou cílovou skupinou mluvíte tak, že se to bude týkat té cílové skupiny a nebude to úplně mimo a zkuste hledat to, co je ten styl. A pokud nevíte, tak zeptejte se jich. I to, co se týká vybrat vhodné komunikační nástroje. Já třeba vůči svým dárcům, tak jsem se jich zeptala, jestli chtějí jako osobně se setkat, nebo jim vyhovuje prostě po telefonu si zavolat. A vím, že tohle prostě jsem se dozvěděla odpovědi a jsem schopná přizpůsobovat tu komunikaci tomu podle těch jejich potřeb. Buďte transparentní, relativní a přirození, to asi nemusím vysvětlovat. A zkuste si naplánovat celou tu komunikaci. Tak jak jsem ukazovala ten trichtýř, víme, že ten trichtýř většinou přiroste v tabulku. A zároveň sledujte a vyhodnocujte tu komunikaci. Tak jak jsem ukazovala u té kampaně, že jsme měli tolik prokliků, měli jsme takovou reakci. A ideálně můžete prostě udělat nějaký závěr z toho a vyhodnotit a řeknete si,
Aha, tak příště prostě uděláme něco jinak, protože tady jsou vlastně ty výsledky z těch kampaní nebo z této jako velké kampaně, tak můžete tohle vyhodnotit, ať už ty nástroje mají svoje vlastní analytiky, anebo prostě jsou jiné způsoby, jak to můžete vyhodnocovat, ale je to taky návod, jak dělat ty kampaně dál.

Přednáška Pavlíny Bujokové nás zavedla do světa online marketingu a zazněla na evangelikálním fóru a poskytla nástroje na to, jak pracovat s komunikací efektivněji. A na další díl pořadu Akademie se můžete těšit zase v premiéře dnes v 19 hodin na téma Vzdej se pokušení. Připravil ji pro vás Pavel Eder.

Hodinu po půlnoci posloucháte noční vysílání Rádia 7. U mikrofonu je Kateřina Fridrichová, která vám dělá společnost v noci v sobotu 2. května. A co nás čeká následující hodinu na Rádiu 7, tak je především hudba. Hudba Jana Běťáka, a to z alba Napodobování písma. To vám ale všechno představí Lucie Endlicherová hned za chvíli. Ale než se k tomu přesuneme, tak je tu pro vás také přehled pořadu. Ať si uděláte vlastně jasno, co dnes v noci uslyšíte v tom našem nočním vysílání. Příběhy je možné vyprávět různými způsoby. Jan Běťák to na desce Napodobování písma udělá skoro filmově. Nakolik je to v hudbě jen možné? Jeho písně se vyznačují křehkostí a tichostí a zároveň oplývají příběhy, postavami, pocity, zážitky, zlomky událostí. Jak je to všechno tohle možné spojit dohromady, to si poslechněte v intervalu po jedné hodině. Od vnímání energie přes koncept osobního boha až k živému vztahu s Ježíšem a roli kazatele v církvi. Taková byla cesta Jiřího Musila, který se o ní podělí v rozhovoru s Kubou Lofítkem v pořadu Hláska od 14:15. Celkem 11 týdnů strávil budoucí lékař Jonáš Chvojka v Ugandě. O svých zážitcích vyprávěl ve studiu moderátorce Karolíně Vološínové. Spolu s ní můžete naslouchat v pořadu Za obzor ve 3 hodiny. Talk show No Filter se po seriálu o bezejmenných postavách Bible zaměří na úplně jiné téma. O praktickém využití umělé inteligence bude 15 minut po 4. hovořit Tom Michalko s Jiřím Foltou. Téma strachu nám není lidem cizí. Jak se s touto emocí naučíme pracovat? Může nám pomoci Ježíš? A jakou roli hraje modlitba v cestě poznávání toho, kdo Ježíš je? Otázky, které si kladla také Petra Burdová. Její příběh nabídneme v relaci Život víry od 5 hodin a 15 minut.

0: Co vlastně hledáme, když posloucháme novou hudbu, čteme nové knihy, díváme se na nové filmy? Jde více o zážitek něčeho nového, anebo hledáme spíše poznané a známé, jen nějak modifikované? Právě tyhle otázky se mi honily hlavou při poslechu alba Jana Běťáka na podobování písma, nahrávky, o které se mluví jako o objevu roku 2023. Nahrávky, která je v nejlepším slova smyslu obyčejně folková, tak tradičně a čistě. A přitom vás na ní čeká spousta překvapení a nových věcí. Celé je to prostě trošku nečekané a při každém dalším poslechu člověk objevuje nové a nové vrstvy téhle desky. Necháte se pozvat a budete ji objevovat spolu s námi. Začíná interval věnovaný nahrávce Jana Běťáka na podobování písma. Lucie Endlicherová přeje dobrý poslech.
1: Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvy, se zaleskne slídou. Před domem na schodišti usměje se stráž a branka k voliéře zaroste svídou.

každý je důležitý host, každému patří velké díky. Jeden jak druhý, samá ctnost, bratři i sestry bez výjimky, vybraná společnost.

Beránek blout už zapálil stráň, srdce jak v máselnici tlumeně ti tluče. Dokud je živé, je třeba ho kout, jenže jak to jenom říci? Ryzáčku, podívej se, jak ta tráva dýchá, stačí ji napnout mezi dvěma prsty, stačí ji opatrně natáhnout a hned je jako živá. Jak to jen říci, že chtěla bys víc, když sama řeč ti zadrhává? Stačí pár lžic a hned se ti zdá, že všechno je pryč. Rychle si vyskoč, dokud hluboká je noc a dokud ještě hrají, dokud je nebe ještě nízko, brzy už bude po mumraji. Rychle si vyskoč a obejmi mě stehny, než skončí tohle dějství, svou hlavu k mojí sehni a zašeptej mi o vítězství. Pohne se vzduch a zavlní plášť, kohoutí ocas na korouhvi se zaleskne slídou.

a z poloviny spící vřelá je pěna ve dřevěné ležíci. Matička za sklem bledne, čeká kdo na ulici, ze země zvedne upletenou rukavici. Synáček s rybí tváří a se spodními ústy sotva ji stiskne a hned zas pustí. Jestli ten hubený hoch není trochu plachý, smějí se od bucharu upocení chlapy. Trochu si vypili a teď jsou v ráži, tak vedou řeči o kuráži. Bojím se, bojím ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se, bojím o ty střevíce, tolik se bojím, aby jen tak neleželi.

patrol, do oken sirné knoty a na křídový papír černé noty. Servus a do rámečku, dárek pro matičku, vypálený nevoz z prsteníčku. Bojím se bojí ze všeho nejvíc o ty své naleštěné boty, co leží pod postelí. Bojím se bojí o ty střevíce,

0: Jak dokládá právě doznělá píseň Bojím se, bojím, Jan Běťák nenahrával desku sám. Naopak, výčet hostů je přepestrý. Jejich účinkování se ovšem podařilo na nahrávku zařadit naprosto organicky. Každý vstup je přirozenou součástí nahrávky, dokonce takovou, že posluchač někdy musí uvažovat a dekódovat, co to vlastně všechno slyšel. Kromě všech hudebníků, kteří přidali své nástroje, se na albu objevuje i hlas zpěvačky Beaty Bocek.
1: Za plotem černý pes vztekle štěká u vrat, sice se pořád trochu bojí, a přece rád by hned z nich něco ukrad, a přece rád by hned z nich něco ukrad. Konečně živá se strží, voda der, rána se ještě občas podebere, stehy už ale pevně drží, stehy už ale pevně drží. Řekni a půjdu nocí, třeba až dolů ke

ústama zalepená jílem a zavázané oči a chudák neví, neví, co si počít, raději ať ještě chvíli leží, ať si odpočine. Na ničem jiném přeci nezáleží, na ničem jiném přeci tolik nezáleží, jen když jí srdce bije, jen když jí srdce bije. Sám dobře víš, jak

a z oblaku se vrací v slzách, karty se obrací, ze sestry je mrzák, na kolečkové židli, do klína tluče, holubice křídly. Že i v nebeském tichu pád následuje píchu. Vrabci mi nanosili smetí do klobouku, kývl jsem na to pod příslibem štěstí, zabouchni poklop a vysyp na něj mouku. A na hranici

co se ví na břehu o království prázdna, co pošeptá hrázný, co vyzvoní váza, za koho vydává se, kdo klimbá mezi spánky na trůnu za očima. O čem si sní, na koho podobá se a o čem zpívá. U dna se mihne vranka, srdcem je u ní, on je její ženich a ona v tůni. Pod hrází u výpusti ve víru točí se kalná voda. Každý se jednou pustí, zadrží dech a pak se podá. A až ožení se, přeletí přes hladinu píseň kruhů. A kočí vymění obrok za ostruhu. Teprve po výlovu uvěří slovům porybného, že bude zase znovu, co kdysi bylo a co už ne.

0: co se vy na břehu o království prázdna.
1: Jan Běťák o vzniku alba prohlásil: Vznik písní reflektuje zejména přelomové životní období spojené se založením rodiny, odchodem z města na venkovskou samotu a také s postupně probíhající deziluzí z představ a přesvědčení, které si o sobě i o světě během svého života vytváříme. Věřím, že poetické vyjádření umožňuje člověku sdílet nejen to, co si uvědomujeme nebo na co přichází, ale i to, co třeba jenom intuitivně tuší nebo prožívá na emoční úrovni. Píseň se pro mě stala nástrojem, formou, která vyhovuje mému naturelu a umožňuje mi, stále trochu tajemným způsobem, dotknout se alespoň občas toho, s čím v dnešním světě všichni snadno ztrácíme kontakt. Je velmi zajímavé, že deska Napodobování písma vás opravdu překvapí vždycky znovu. Při každém dalším poslechu objevujete novou nianci, zajímavý textový obrat, souzvuk tónů, radost ze spolupráce muzikantů. Tohle je deska na mnoho poslechů, ač osobní a autorova, tak stejně tak osobní posluchačova. Vlastně se opravdu tajemným způsobem dotýkáme toho, s čím v dnešním světě všichni tak snadno ztrácíme kontakt.
0: Sotva se klika otře orty, vrátnému vratku vrazí, jak kripl z fronty, v zádveří paty srazí. Do dlaně típne redku a břichem vytře zem, chytře se vyhne světku, se psi se podělí o příděl. Stopa jde přes práh ke kredenci s malovanými věnci. Do oken vrostlo chebdí, v domě se nebdí, ale spí. Co ti to vlastně zbylo? Do oken nasněžilo a řeka vylila se z břehu. Až stařina slehne,

s křikem se ženou k pláži, konečně smíjí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou to řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno, rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká. Jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

0: Jak už bylo řečeno, není mnoho písní na albu napodobování písma, ve kterých uslyšíte jen kytaru a hlas Jana Běťáka. Řeka, která právě dozněla, je jednou z nich. Už tu párkrát padla zmínka o dlouhém seznamu hudebních hostů, kteří přidali své k natočení desky. Tak tady je ten jejich seznam. Producent alba Broněk Šmíd nahrával písně v původní autorské podobě a další hudební vrstvy se přidávaly postupně. Uslyšíte v nich, jak už byla zmíněna, zpěvačku Beatu Bocek, Jaroslava Svobodu na harmonium, trumpetistu Jana Přibyla, basisty Tomáše Špiříka a Jaroslava Marečka, klavíristu Andreje Hrubča, akordeonistku Žanetu Vítovou, bubeníka Tomáše Zeleného, perkusistu Vojtěcha Šmída, Petra Fučíka s elektronikou a Láďu Šišku, který hraje na handpan. Je toho tedy dost a dost. A ve výsledku to taky krásně zní.
1: Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

mlčet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posad mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě, tak pěkně nožem.

až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

boku na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí, někoho lišky.

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení. Promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho.

Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hne-li se atmosféra. Ráno co ráno zurčení skřivánčí, vahadla zneváží, loutky se roztančí. Ústřední topení ovzduší promění, i lín se pohne, ač ploutev mu dřevění. Sedm ryb na věky ulovených visí za rybářů v poslední hřích. Visí na naději, na skobě ve stropě, závislé na sobě, unikli potopě. Houpací rybičky na nitkách mobile visí a mlčí a tváří se unile. Čekají každý den do večera, hne-li se atmosféra.

Deska Jana Běťáka Napodobování písma je deska ryze autorská. Jednu jedinou výjimku byste vlastně stěží rozpoznali. Text písně Mobile, která právě dozněla, pochází z pera autorova otce Ludvíka Běťáka. Mimochodem, nejčastěji je v souvislosti se jménem Jana Běťáka zmiňováno jeho účinkování v uskupeních Bezobratři a Lilium Liste, tedy hudebních uskupeních, která se věnovala soudobé interpretaci lidové muziky. A je komentováno, jak napodobování písma je naprosto jiná hudba. Když jsem tenhle komentář viděla poprvé, tak se mi s ním chtělo polemizovat. Z nějakého důvodu mi totiž tahle deska připadá zakořeněná v lidové muzice úplně hluboko. Její čistota, otevřenost a přesto tajemnost obrazů, které slovně vyjadřuje, to vše mi celou desku připodobňuje lidové hudbě. Věřím, že pro svou niternost může tahle nahrávka promlouvat k mnohým.

Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadlá jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen 4 zrnka slídy. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Vypálená sirka, dutý kámen, pár dívčích příjmení a spousta zájmen. K ničemu není, jenom k zlosti, ta sbírka věcí a událostí. Boty, co nikdy nikdo neobuje, všechno ach všechno, všechno to k ničemu je, všechny ty krásné uplynulé okamžiky, více či méně oblíbené zvyky. Všechno, co kdysi mělo význam, napodobování tvého písma, hádání z krajek zetlelého listí, všechno ach všechno, čím si zbýval jistý. Odečítání zertů, chytání větru ve vytahaném svetru, k ničemu není, jenom k zlosti. Směšná je tahle snůška dávných dovedností. Ještě je toho mnohem více uvnitř té klenotnice. Razítko ze steřelé gumy, dva vybělené mléčné zuby a platinové dálky, několik starých známek na obálky i cesta kamsi na kraj světa, pak jeden vzduch.

třeba se něco změní. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Jenže co k ničemu je, k ničemu taky není. Úplně ve spod, v papírové klenotnici, zapadla jehla z rybí kosti. A v ustřižené rukavici jen čtyři zrnka slíly. Zlomená perleťová střenka a malý kousek křídy. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde na dně není slepička na klíček a klíček od vězení. Ještě se prosím podívej, jestli tam někde.

I věci, kterými si člověk byl jistý, po čase musí být znovu projity a musí se prozkoumat, jak jsou vlastně na tom. Sbírka vzpomínek se vešla do titulní písně alba Napodobování písma a Jan Běťák konstatoval třeba: i tento bohapustý výčet důvěrností je možná jenom lež. Nostalgie té písně by se dala krájet. Pojďme se na chvíli bavit o naději, třeba se něco změní. Po kapsách jablka, na tvářích podlitiny, jestli ten další život bude jiný.

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení. O konci světa je konec představ, konec snění.

Kmotřička sedí, sedle hezky na široko, na zádech kuší, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí. A král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

Po břehu bloudí polámané světlo, tu křída, tu černě, tu pohozené meče, kůhu jedi nasypané zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby.

tváři schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě, přece snad ví, přece snad ví.

Měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni si a třikrát zatři. Hladoví nasytí se a vyhladoví si ty, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

Chci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě. Přece snad víš.

0: Jan Běťák svou nahrávkou možná míří k rekapitulaci a pořád dokola vede k uvažování o věcech, které byly a už nejsou. Taky o vyhlídkách do budoucna, o očekáváních, o touhách a jejich naplňování. Sednout, zavřít oči a poslouchat. To se s touhle nahrávkou dělá asi nejlépe. Pořád dokola.
1: V plotě je z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. U branky do zahrady propíchnutý míč. Kdo radí listí uklízet, sám k smrti nerad sbírá z vlečky. A kdo si neví rady, ten odchází pryč. Pod matčinými

se vine v polích, jako vypálená žilka, jako brázda do černice, na kost vybělená. A voska sčítá škodnou a násobí se viny, a všechny cesty stejně vedou zpátky do otčiny. Pod matčinými jabloněmi slehlá a zdupaná je smilka, větve se cudně sklání k zemi,

podstatě z loňska uschlý sléz a v hlíně zrezla plečka. Kolem horké kaše chodí pešek pořád do kolečka.

Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím je

Večeře od rána vaří se pod poklicí a v osolené vodě dělají se kruhy. Zatím je dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už napoprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu,

Závěrečná píseň desky nazvaná Lapač na sny. O večeři, co se vaří od rána. A tenhle obraz mi tolik připomínal život, až jsem se zajíkla. Od narození se blížíme k oné večeři, na které se všichni sejdou a bude se účtovat. Platí o mě spíš, že zatím je dobře schovaná a kořínek je tuhý, nebo už je ona neslavnostní večerní tabule blízko. Mám chuť poslechnout si desku Jana Běťáka znovu, ještě jednou a ještě jednou, protože doufám, že třeba mezi tóny a mezi řádky najdou kousek odpovědi. A někde tady mi to došlo. Možná pro tohle posloucháme nové písně, čteme nové knihy a díváme se na nové filmy. Abychom se zase jinak dotkli toho, odkud jsme a kam jdeme. Tohle byl interval, od mikrofonu se loučí a na další setkání se těší Lucie Endlicherová.

Na další skladby Jana Bějťáka se můžete těšit v premiéře ve čtvrtek v 21 hodin v dalším intervalu. Tentokrát se jeho album jmenuje Jazykem květin.